0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
2: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
3: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
2: Dáme si selfie?
1: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
3: Disciplína. To mám rád.
1: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
3: A právem na to mohou být hrdí.
1: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
6: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
7: V Bile je úrodička, jak má být.
8: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas.

0: mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
1: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Jde po Lipichto, kde ta vtohlona a balon. Rebina v Rome vtity si tají. Rebina Driakste.
3: Jak to Češi dokázali, Petros?
4: Je to celý o tom mlíko.
3: Není možný.
5: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
6: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno možné.
7: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
9: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky. Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a vyhrajte víkend snů nebo designová sluchátka.
10: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
11: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
12: A dělají to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
13: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
2: nejde elektřina.
1: Zaplatíme vám novou. Innogy.
3: Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
4: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
5: Nákupy. Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
6: Pustí.
5: Datart.
7: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilokoxinum.

0: Είναι πολύ πηχτό και ταυτόχρονα απαλό. Πρέπει να βρούμε αυτή τη συνταγή. Πρέπει να τριάξετε.
1: Jak to Češi dokázali, Petros?
2: Je to celý o tom mlíko.
1: Není možný.
3: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
4: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s oscilokoxinem.
5: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
6: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
7: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
8: Dáme si selfie?
5: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
7: Disciplína. To mám rád.
5: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
7: A právem na to mohou být hrdí.
5: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
9: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
11: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned! Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
12: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2+2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
13: Na Vinted může být všechno znova nové.
14: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
15: Ahoj, Sáro.
14: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Pálivá omáčka? Špatné rozhodnutí. Zeva? Správné rozhodnutí. Zeva pro lepší pocit.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozdařte vaše výjimečné okamžiky. Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a vyhrajte víkend snů nebo designová sluchátka.
0: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
2: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
3: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
2: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
3: Nejde elektřina.
2: Zaplatíme vám novou. Innogy.
4: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
5: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
1: Děkuju, Zlatane. A Tysone. Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
0: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
1: Disciplína. To mám rád.
0: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
1: A právem na to mohou být hrdí.
0: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
2: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Páni! Tolik věcí a jsou na nich všichni naši kamarádi.
4: Bez přidaného cukru a umělých barviv.
5: Nově v Lidlu. Max and Mila's World. Již od pondělí mus pro kočky různé druhy za 12,90. A granule pro psy různé druhy za 149,90. Lidl. To se vyplatí.
6: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
7: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
8: Jde boli bych to. Ketaftochrona avalon prebina vromaftitisi tagi prebina triaxte
9: Jak to Češi dokázali, Petros?
10: Je to celý o tom mlíko.
9: Není možný.
11: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
12: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme ikonické micelární vody Bioderma. Šetrně čistí pleť od nečistot a make-upu. Nyní v akci 1 plus 1. Inkontinenční kalhotky ID Pens s novým systémem rozvodných drážek pro rychlou absorpci se slevou 15%.

0: Doktor Max.
1: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
2: Nejde elektřina.
1: Zaplatíme vám novou. Innogy.
3: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
4: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
5: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
6: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
7: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
8: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
9: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky. Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a vyhrajte víkend snů nebo designová sluchátka.
2: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
3: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Novinka. Horálky čokoládové. Ty odsedity.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
2: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
3: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
2: Dáme si selfie?
1: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
3: Disciplína. To mám rád.
1: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
3: A právem na to mohou být hrdí.
1: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Jde po lipichto. Ketaftochlona a balon. Prebina vrome aftiti sitají.

0: πρέπει να ταιριάξετε.
1: Jak to Češi dokázali, Petros?
2: Je to celio to mlíko.
1: Není možný.
3: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
4: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
5: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
3: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
4: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
5: Mít malé sny nestačí.
6: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
7: Já vím, díky. Vždy perfetto.
8: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky. Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a vyhrajte víkend snů nebo designová sluchátka.
9: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
10: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
11: Nejde elektřina.
10: Zaplatíme vám novou. Innogy.
12: Na Vinted může být všechno znova nové.
13: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
12: Ahoj, Sáro.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
1: A dělají to taky ostatní?
0: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
2: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Είναι πολύ πηχτό και ταυτόχρονα απαλό. Πρέπει να βρούμε αυτή τη συνταγή. Πρέπει να τριάξετε.
1: Jak to Češi dokázali, Petros?
2: Je to celý o tom mlíko.
1: Není možný.
3: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
4: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s oscilokoxinem.
5: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
6: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
7: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
6: Dáme si selfie?
5: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
7: Disciplína. To mám rád.
5: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
7: A právem na to mohou být hrdí.
5: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
10: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
11: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Ikonické micelární vody Bioderma. Šetrně čistí pleť od nečistot a make-upu. Nyní v akci 1 plus 1. Inkontinenční kalhotky ID Pens s novým systémem rozvodných drážek pro rychlou absorpci se slevou 15%. Dr. Max.
12: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozdařte vaše výjimečné okamžiky. Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a vyhrajte víkend snů nebo designová sluchátka.
13: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
14: A dělají to taky ostatní?
13: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
15: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
16: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
17: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.

0: prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
2: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
4: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
5: Nejde elektřina.
4: Zaplatíme vám novou. Innogy.
6: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
7: Zlato, s miminkem potřebuješ chlor a čistič.
8: Chlor je agresivní.
9: A čistič nedezinfikuje.
8: My používáme Sanitol.
9: Žádné bakterie, žádné nečistoty.
7: Tak leskle.
8: Přejděte na Sanitol.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
2: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
3: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
4: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
3: Dáme si selfie?
2: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
4: Disciplína. To mám rád.
2: Přesně to dělají moderní lidé. Investují. A

0: Právem na to mohou být hrdí.
1: Právem, jejich peníze pracují v XTB.
2: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
4: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisenbank.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
2: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
3: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
4: Na Vinted může být všechno znova nové.
5: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
4: Ahoj, Sáro.
5: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Ikonické micelární vody Bioderma. Šetrně čistí pleť od nečistot a make-upu. Nyní v akci 1+1. Inkontinenční kalhotky ID Pens s novým systémem rozvodných drážek pro rychlou absorpci se slevou 15%. Dr. Max.
7: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
8: Nejde elektřina.
7: Zaplatíme vám novou. Innogy.
9: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
10: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
11: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
12: A dělají to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
13: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky. Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a

0: výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
1: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to... úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
4: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
5: Datart nákupy.
6: Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
7: Hustí.
6: Datart.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo.

0: Tento týden sportovní kolekce na běhání nyní za lepší ceny. Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
1: Exotika bez přestupu.
2: Jasně, přestupujeme do Plavek.
3: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu řepkový olej s aplikací za 26,90 a česká šunka od Kosti za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
7: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
8: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
9: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
10: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
11: Tati, co je tohle za auto?
12: Taková moje srdcovka.
13: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
11: Nebo pro tebe, tati.
14: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
15: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
17: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisenbank.
18: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte

0: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
2: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
3: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek, sametová mléčná pěna, nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
4: V Bile je úrodička, jak má být.
5: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
4: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
7: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
8: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
6: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
8: Disciplína. To mám rád.
6: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
8: A právem na to mohou být hrdí.
6: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
9: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme ikonické micelární vody Bioderma. Šetrně čistí pleť od nečistot a make-upu. Nyní v akci 1+1. Inkontinenční kalhotky ID Pens s novým systémem rozvodných drážek pro rychlou absorpci se slevou 15%. Dr. Max.
2: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
3: Nejde elektřina.

0: zaplatíme vám novou. Innoji.
1: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
2: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozdařte vaše výjimečné okamžiky. Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a vyhrajte víkend snů nebo designová sluchátka.
3: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
4: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
5: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
7: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned! Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
8: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
9: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba neodolatelný Peugeot 408. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. Začni den jako šampion.
1: Již ve čtvrtek v Lidlu produkt je Silvercrest. Vakuová svářečka folií za 299,90. Rýžovar za 349,90. A tyčový mixér za 329,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
3: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
4: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
5: Dáme si selfie?
2: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
4: Disciplína. To mám rád.
2: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
4: A právem na to mohou být hrdí.
2: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: V Bile je úrodička, jak má být.
2: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák, to je svěžest sama.
1: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc.
1: Volkswagen.
2: Dotkněte se zábavy. S mluvicím tablíkem Kvído si děti poslechnou písničky a zvuky zvířat.
3: Prase chrochtá.
2: Objeví české pohádky i říkanky, sestaví mluvící pucle a vyzkouší si kvízy.
4: Ukaž kluka na houpačce.
2: Užijte si zábavu i objevování s Kvído mluvicím tablíkem od Alby.
5: Datart nákupy. Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
6: Hustí.
5: Datart.
0: Když máte zafixovanou cenu u E.ONu,
7: tak a máme klid, Jiřínko.
0: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: Novinka. Horálky čokoládové. Ty od Sedity.
1: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
2: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
3: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
4: Mít malé sny nestačí.
5: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
6: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
7: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
8: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
9: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
10: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
11: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia. Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější. Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
2: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
3: Děkuju, Zlatane.
4: A Tysone.
3: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
4: Dáme si selfie?
2: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
3: Disciplína. To mám rád.
2: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
3: A právem na to mohou být hrdí.
2: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc.
1: Volkswagen.
2: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
3: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Když máte zafixovanou cenu u E.ONu,
2: tak a máme klid, Jiřínko.
1: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: Nechte to na nás. E.ON.
1: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerovatelnější.

0: Vyrovnané vlasy. Xiaoma Repair & Care. Objevte Xiaoma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
4: Na Vinted může být všechno znova nové.
5: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
4: Ahoj, Sáro.
5: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Tik tak tu.

0: kontaktů. Otoč a vychutnej si oba.
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Ikonické micelární vody Bioderma. Šetrně čistí pleť od nečistot a make-upu. Nyní v akci 1+1. Inkontinenční kalhotky ID Pens s novým systémem rozvodných drážek pro rychlou absorpci se slevou 15%. Dr. Max.
2: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
3: Pusti.
2: Datart.
4: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textíly. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
2: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
3: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
2: Dáme si selfie?
1: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
3: Disciplína. To mám rád.
1: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
3: A právem na to mohou být hrdí.
1: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc.
1: Volkswagen.
2: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.

0: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
1: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
2: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
3: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
5: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu. Na ty nejobtížnější úkoly vyzkoušejte nový Jar Platinum Plus. Odstraňuje až 99% mastnoty bez námahy. Jar, nyní k dostání v Albertu.
6: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitaminem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
7: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned!
8: Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
9: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
10: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
11: Dneska je ale pondělí.
10: Pondělí?
11: Nic, já už musím.
10: A kolik je?
12: Jiřinko, je pondělí, musíme.
13: E.ON, nechte to na nás.
14: Tic tac tu.
15: Objev malinový svět na jedné straně a citronový na druhé. Dva světy, jeden tic tac tu. Otoč a vychutnej si oba.
16: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
17: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Ikonické micelární vody Bioderma. Šetrně čistí pleť od nečistot a make-upu. Nyní v akci 1+1. Inkontinenční kalhotky ID Pens s novým systémem rozvodných drážek pro rychlou absorpci se slevou 15%. Dr. Max.
19: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.

0: nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot Rifter. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 59,90 vepřová kýta kilo a gambrinus desítka za 12,90. Tesco, počítejte s námi.
2: E-shop Dr. Max nabízí. Prospan sirup. Usnadňuje vykašlávání a ulevuje od kašle. Nyní s 20% slevou. Sleva až 26% na přípravky GS a Cemio. Na játra extra silný GS Ostropestřec, na klouby Cemio Kamzík. E-shop Dramax.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
4: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
5: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
6: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
7: Dáme si selfie?
8: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
6: Disciplína. To mám rád.
8: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
6: A právem na to mohou být hrdí.
8: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
9: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Coldrex Max Grip. Rychle a účinně uleví od příznaků chřipky a nachlazení. Za 199 korun. Voltaren Forte. Pro úlevu od bolesti za skvělých 399 korun. A s posilovací gumou navíc. Sterimar. Hypertonický roztok na ucpaný nos. Pro uvolnění nosních dutin při nachlazení. Za 199 korun. Nakupte u nás v říjnu a soutěžte o atraktivní ceny. Dr. Max.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: V Bile je úrodička, jak má být.
2: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák, to je svěžest sama.
1: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila, to dobré začíná u nás.
3: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
4: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
6: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
7: Hustí.
6: Datart.
8: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
9: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
10: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
11: Ztráta kolagenu? Objevte Age Absolu vyhlazující sérum. 8000 mikrokuliček a prokolagenní peptid pro dvojnásobnou stimulaci kolagenu. Okamžitý vyplňující efekt. Age Absolu od Uriáš. Vyvinuto dermatologii.
12: Vyzkoušejte prémiovou péči Uriáš Age Absolu a ušetřete 450 korun. Doktor Max.
13: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
14: Když máte zafixovanou cenu u E.ONu,
15: tak a máme klid, Jiřínko.
14: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: E-shop Dr. Max nabízí Prospan sirup. Usnadňuje vykašlávání a ulevuje od kašle. Nyní s 20% slevou. Sleva až 26% na přípravky GS a Cemio. Na játra extra silný GS Ostropestřec, na klouby Cemio Kamzík. E-shop Dermax.cz.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Coldrex Max Grip. Rychle a účinně uleví od příznaků chřipky a nachlazení. Za 199 korun. Voltaren Forte. Pro úlevu od bolesti za skvělých 399 korun. A s posilovací gumou navíc. Sterimar. Hypertonický roztok na ucpaný nos. Pro uvolnění nosních dutin při nachlazení. Za 199 korun. Nakupte u nás v říjnu a soutěžte o atraktivní ceny. Dr. Max.
2: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Dolgit krém. Zlatý krém z lékárny. Na úlevu od bolesti kloubů a svalů. Za 189 korun. Olint HA. Uvolní ucpaný nos už po jedné dávce. Účinkuje až 10 hodin. Za 129 korun. ACC sirup na vlhký kašel. Rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání. Za 149 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
3: Ztráta kolagenu? Objevte Age Absolu vyhlazující sérum. 8000 mikrokuliček a prokolagenní peptid pro dvojnásobnou stimulaci kolagenu. Okamžitý vyplňující efekt. Age Absolu od Uriáš. Vyvinuto dermatologii.
0: Vyzkoušejte prémiovou péči Uriáš Age Absolu a ušetřete 450 korun. Dr. Max. Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Alavis Maxima Triple Blend. Nechutná, ale funguje. Prémiový produkt pro klouby za výhodnou cenu. Inflanor za 189 korun. Suspenze ke snížení horečky, potlačení bolesti. Stačí poloviční množství. Imudon Neo za 269 korun. Bakteriální lizát s vitamínem C a zinkem pro podporu imunity. A navíc celý říjen analýza pleti nebo vlasů jen za 49 korun.
4: Citroen Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroen C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Orofar Forte Med a Citron. Silný. Pro

0: rychlou úlevu od bolesti v krku za 229 korun. Biopron Premium. Podpora střevní mikrobioty nejen při a po užívání antibiotik. Valmark Omega 3 Forte rybí olej. Pro zdravé srdce, mozek a zrak za 399 korun. A navíc celý říjen analýza pleti nebo vlasů jen za 49 korun. Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Prostamol Uno, tradiční rostlinný lék na problémy s močením způsobené zvětšenou prostatou. Bravilon, inovativní léčba opakujících se oparů na rtech, aplikuje se přímo na dáseň, jedna tableta na jednu epizodu. Vibovit, želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí za 149 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na dermax.cz. Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Pro prevenci a léčbu chřipkových stavů je tu oscilokoxínum. 30 dávek za 669 korun. Otrivin nové generace ve formě jemné mlhy. Příjemně uvolní ucpaný nos do 2 minut. Za výhodné ceny. Ibalgin Rapid Caps. Rychle a účinně při různých typech bolesti. Jen za 149 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku. Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Brufen, osvědčený lék proti bolesti i horečce. 100 tablet v oblíbeném balení za 149 korun. Tussirex Max 8 v jednom. Uleví od všech druhů kašle spojených s nachlazením a od bolesti v krku. Hartmann Veroval pažní tlakoměr s adaptérem a s funkcí detekce fibrilace síní. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny. Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme ikonické micelární vody Bioderma. Šetrně čistí pleť od nečistot a make-upu. Nyní v akci 1 plus 1. Inkontinenční kalhotky ID Pens s novým systémem rozvodných drážek pro rychlou absorpci se slevou 15%. Dr. Max. Dr. Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte v říjnu alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Za péči o své zdraví vás teď odměníme. Dr. Max.
1: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Naši lékárníci vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně.
0: Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Lékárny Dr. Max. Vždy na blízku.

E-shop Dr. Max nabízí Prospan sirup. Usnadňuje vykašlávání a ulevuje od kašle. Nyní s 20% slevou. Sleva až 26% na přípravky GS a Cemio. Na játra extra silný GS Ostropestřec, na klouby Cemio Kamzík. E-shop drmax.cz.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Coldrex Max Grip. Rychle a účinně uleví od příznaků chřipky a nachlazení. Za 199 korun. Voltaren Forte. Pro úlevu od bolesti za skvělých 399 korun. A s posilovací gumou navíc. Sterimar. Hypertonický roztok na ucpaný nos. Pro uvolnění nosních dutin při nachlazení. Za 199 korun. Nakupte u nás v říjnu a soutěžte o atraktivní ceny. Dr. Max.
2: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
3: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
4: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
5: Dáme si selfie?
2: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
4: Disciplína. To mám rád.
2: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
4: A právem na to mohou být hrdí.
2: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.

0: Dostaneš něco navíc. Cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte v říjnu alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Za péči o své zdraví vás teď odměníme. Doktor Max.
2: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
3: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
5: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
0: Když máte zafixovanou cenu u E.ONu,
6: tak a máme klid, Jiřínko.
0: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: Nechte to na nás. E.ON.
1: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Naši lékárníci vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně.
2: Šetříme váš čas. Tak přijďte na jisto. Lékárny Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
4: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
5: Mít malé sny nestačí.
6: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
7: Ztráta kolagenu? Objevte Age Absolu vyhlazující sérum. 8000 mikrokuliček a prokolagenní peptid pro dvojnásobnou stimulaci kolagenu. Okamžitý vyplňující efekt. Age Absolu od Uriáš. Vyvinuto dermatologii.
8: Vyzkoušejte prémiovou péči Uriáš Age Absolu a ušetřete 450 korun. Dr. Max.

0: E-shop Dr. Max nabízí. Prospan sirup usnadňuje vykašlávání a ulevuje od kašle. Nyní s 20% slevou. Sleva až 26% na přípravky GS a Cemio. Na játra extra silný GS Ostropestřec, na klouby Cemio Kamzík. E-shop Dermax.cz.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
2: Postarejte se o svou budoucnost.
1: To dělají moderní lidé. Investují.
2: A na to mohou být hrdí.
1: Jejich peníze pracují v XTB.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Coldrex Max Grip. Rychle a účinně uleví od příznaků chřipky a nachlazení. Za 190.

0: 399 korun. Voltaren Forte. Pro úlevu od bolesti za skvělých 399 korun a s posilovací gumou navíc. Stérimar. Hypertonický roztok na ucpaný nos. Pro uvolnění nosních dutin při nachlazení za 199 korun. Nakupte u nás v říjnu a soutěžte o atraktivní ceny. Dr. Max.
1: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Dolgit krém. Zlatý krém z lékárny na úlevu od bolesti kloubů a svalů za 189 korun. Olint HA uvolní ucpaný nos už po jedné dávce, účinkuje až 10 hodin za 129 korun. ACC sirup na vlhký kašel rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání za 149 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na dermax.cz.
2: Ztráta kolagenu? Objevte Age Absolu vyhlazující sérum. 8000 mikrokuliček a prokolagenní peptid pro dvojnásobnou stimulaci kolagenu. Okamžitý vyplňující efekt. Age Absolu od Uriáš. Vyvinuto dermatologii.
0: Vyzkoušejte prémiovou péči Uriáš Age Absolu a ušetřete 450 korun. Dr. Max. Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Alavis Maxima Triple Blend. Nechutná, ale funguje. Prémiový produkt pro klouby za výhodnou cenu. Inflanor za 189 korun. Suspenze ke snížení horečky, potlačení bolesti. Stačí poloviční množství. Imudon Neo za 269 korun. Bakteriální lizát s vitamínem C a zinkem pro podporu imunity. A navíc celý říjen analýza pleti nebo vlasů jen za 49 korun.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Orofar Forte Med a Citron. Silný. Pro rychlou úlevu od bolesti v krku za 229 korun. Biopron Premium. Podpora střevní mikrobioty nejen při a po užívání antibiotik. Valmark Omega 3 Forte rybí olej. Pro zdravé srdce, mozek a zrak za 399 korun. A navíc celý říjen analýza pleti nebo vlasů jen za 49 korun. Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Prostamol Uno. Tradiční rostlinný lék na problémy s močením způsobené zvětšenou prostatou. Bravilon. Inovativní léčba opakujících se oparů na rtech. Aplikuje se přímo na dáseň. Jedna tableta na jednu epizodu. Vibovit. Želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí. Za 149 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na dermax.cz. Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Pro prevenci a léčbu chřipkových stavů je tu oscilokoxínum. 30 dávek za 669 korun. Otrivin nové generace ve formě jemné mlhy. Příjemně uvolní ucpaný nos do 2 minut. Za výhodné ceny. Ibalgin Rapid Caps. Rychle a účinně při různých typech bolesti. Jen za 149 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku. Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Brufen. Osvědčený lék proti bolesti i horečce. 100 tablet v oblíbeném balení za 149 korun. Tussirex Max 8 v jednom. Uleví od všech druhů kašle spojených s nachlazením a od bolesti v krku. Hartmann Veroval pažní tlakoměr s adaptérem a s funkcí detekce fibrilace síní. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny. Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Ikonické micelární vody Bioderma. Šetrně čistí pleť od nečistot a make-upu. Nyní v akci 1+1. Inkontinenční kalhotky ID-Pens s novým systémem rozvodných drážek pro rychlou absorpci se slevou 15%. Dr. Max. Dr. Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte v říjnu alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré

0: hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Za péči o své zdraví vás teď odměníme. Doktor Max.
1: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Naši lékárníci vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně.
0: Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Lékárny Doktor Max. Vždy na blízku.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc.
1: Volkswagen.
2: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
3: Postarejte se o svou budoucnost.
2: To dělají moderní lidé. Investují.
3: A na to mohou být hrdí.
2: Jejich peníze pracují v XTB.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Lavaca zrnková káva za 399,90 a Švartou džem koupí 2 kusů za 59,95 za kus. Byla.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den. Lerdamer, lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
0: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
1: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer, opravdu chutný.
0: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí. Mít malé sny. Nestačí.
2: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
3: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Vždyť jde tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
4: Dneska je ale pondělí.
3: Pondělí?
4: Aha. Nic, já už musím.
3: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme!
5: E.ON, nechte to na nás.
6: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
7: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
8: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned! Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
9: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
10: Asi slušnej budget.
9: Bylo to... úplně za hubičku.
11: Od ikonického designu až po technické detaily. Objevte svět LEGO v Datartu. Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
12: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
2: Na Vinted může být všechno znova nové.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
2: Ahoj, Sáro.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Nebojte se o ně. Usupa, ať už jdou děti poprvé sami do školy nebo na trénink, s O2 Spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
5: jsme doma,
4: anebo vyrazí do světa.
5: A to klid.
4: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 Spolu. O2. Více ze života.

0: Exotika bez přestupu?
1: Jasně, přestupujeme do plavek!
2: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem, třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
4: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting.
5: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
6: Asi slušnej budget.
5: Bylo to... úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
8: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

0: pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
2: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Tohle je Galen, zakladatel výzkumu jater, na kterého vědci navazovali 1800 let v procesu poznání. Lagosa s účinnou látkou Silimarin podporuje léčbu při nahromadění tuku v játrech v důsledku nesprávného životního stylu, také při poškození jater alkoholem, léky nebo otravou houbami. Lagosa, vaše játra pod ochranou sil přírody a vědy.
4: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
5: Oslavit Halloween s fantazií? To se vyplatí. Nikdo neumí Halloween lépe. Od čtvrtka v Lidlu lepka z bombony různé druhy za 149,90. A dětský kostým na Halloween s aplikací za 199,90. Halloween v Lidlu, to se vyplatí.
6: Datart nákupy. Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
7: Pusti.
6: Datart.
8: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
5: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
9: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
10: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
11: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
12: Jdu si dát pauzu.
13: Dej si pauzu, dej si KitKat.
14: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams. Večeře. Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem vít. Purina.
15: Při stavech nachlazení může být imunita oslabená i kvůli nedostatku zinku. Zinkorod. Lék určený pro léčbu při stavech nachlazení. Zinkorod. Zinek, který léčí.
16: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Citroën Happy Days jsou tu.
17: Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
2: E-shop Dr. Max nabízí. Prospan sirup. Usnadňuje vykašlávání a ulevuje od kašle. Nyní s 20% slevou. Sleva až 26% na přípravky GS a Cemio. Na játra extra silný GS Ostropestřec, na klouby Cemio Kamzík. E-shop Dermax.cz.
3: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
4: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžamy se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Tik tak tu.

0: Tic Tac Tu. Otoč a vychutnej si oba.
1: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
2: O2. Více ze života.
3: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
4: Schwarzkopf Gliss. Moje se

0: Ve vědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
1: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. A salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Na Vinted může být všechno znova nové.
4: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
3: Ahoj, Sáro.
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Řekni heslo.
6: Opavia.
7: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu. Na ty nejobtížnější úkoly vyzkoušejte nový Jar Platinum Plus. Odstraňuje až 99% masnoty bez námahy. Jar, nyní k dostání v Albertu.
2: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
3: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
0: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.

0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme ikonické micelární vody Bioderma. Šetrně čistí pleť od nečistot a make-upu. Nyní v akci 1+1. Inkontinenční kalhotky ID Pens s novým systémem rozvodných drážek pro rychlou absorpci se slevou 15%. Dr. Max.
1: Tik tak tu.

0: taktů. Otoč a vychutnej si oba.
1: V Bile je úrodička, jak má být.
2: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák, to je svěžest sama.
1: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Je. Řekni heslo.
4: Opavia.
5: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
6: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
7: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
8: Já vím, díky. DeLonghi, vždy perfekt.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Belarom zrnková káva za 199,90 a Seco Bianco nebo Rosato za 13,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na keke čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki.
11: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
12: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek, sametová mléčná pěna, nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
13: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
14: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost míst.

0: prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
3: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
4: O2. Více ze života.
5: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
6: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu. Na ty nejobtížnější úkoly vyzkoušejte nový Jar Platinum Plus. Odstraňuje až 99% mastnoty bez námahy. Jar, nyní k dostání v Albertu.
7: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.

0: z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Ikonické micelární vody Bioderma šetrně čistí pleť od nečistot a make-upu. Nyní v akci 1+1. Inkontinenční kalhotky ID Pens s novým systémem rozvodných drážek pro rychlou absorpci se slevou 15%. Dr. Max.
1: Tik tak tu.

0: otoč a vychutnej si oba.
1: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
2: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
3: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
4: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránil. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet

0: z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů a salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
2: Na Vinted může být všechno znova nové.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
4: Ahoj, Sáro.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
6: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
7: O2. Více ze života.
8: Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
9: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
10: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 tisíc korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
11: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
12: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu. Na ty nejobtížnější úkoly vyzkoušejte nový Jar Platinum Plus. Odstraňuje až 99% mastnoty bez námahy. Jar, nyní k dostání v Albertu.
13: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy, pro ty, kdo si váží opravdové lásky, i ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
14: Je. Řekni heslo.
15: Opavia.
16: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.

0: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
1: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušný budget.
1: Bylo to...
3: úplně za hubičku.
4: Od ikonického designu až po technické detaily. Objevte svět LEGO v Datartu. Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
5: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
4: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
3: Pustí.
4: Datart.
7: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
8: Od čtvrtka české přílohové brambory na uskladnění 10 kg za 99,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Zlato, s miminkem potřebuješ chlor a čistič?
10: Chlor je agresivní.
11: A čistič nedezinfikuje.
10: My používáme Sanitol.
11: Žádné bakterie, žádné nečistoty.
9: Tak leskle.
10: Přejděte na Sanitol.

0: většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
1: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
2: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
0: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, podbarevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraní skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.
3: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Novinka. Horálky čokoládové. Ty od Sedity.
1: Exotika bez přestupu.
2: Jasně, přestupujeme do Plavek.
3: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
4: Tati, co je tohle za auto?
5: Taková moje srdcovka.
6: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
4: Nebo pro tebe, tati.
7: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
8: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
9: Začni den jako šampion.
10: Již ve čtvrtek v Lidlu produkt je Silvercrest. Vakuová svářečka folií za 299,90. Rýžovar za 349,90. A tyčový mixér za 329,90. Lidl, to se vyplatí.

0: slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
1: Tak mu řekni, že nebudeme doma.
2: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
5: Hustí.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
7: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
5: Hustí.
4: Datart.
8: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
7: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
9: Dobrej por.
10: Co to bylo?
9: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
11: Red Bull vám dává křídla.
12: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
13: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, maliny Albert za 34,90 a Božkov originál za 119,90. Albert.

0: je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento dotyk jemnosti.
1: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
2: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
5: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Ovesné vločky Emma u nás jen za 12,90. Albert.
6: Tati, tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
7: No to půjde těžko bez křídel.
6: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
7: A jak asi?
6: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
7: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
8: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
9: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
10: Zasloužíš si velké, hřejivé, huňaťoučké obětí. Dekodomé. Pohodlí, co pohladí.
11: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams. Večeře. Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem být. Purina.

0: receptů. Otoč a vychutnej si oba.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
3: O2. Více ze života.
4: Já vím, díky. DeLonghi, vždy perfetto.
5: Je.
6: Řekni heslo.
7: Opavia.
8: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Belarom zrnková káva za 199,90 a Seco Bianco nebo Rosato za 13,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisenbank.
11: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme ikonické micelární vody Bioderma. Šetrně čistí pleť od nečistot a make-upu. Nyní v akci 1+1. Inkontinenční kalhotky ID Pens s novým systémem rozvodných drážek pro rychlou absorpci se slevou 15%. Dr. Max.
12: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
13: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno možné.
14: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
16: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek, sametová mléčná pěna, nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
17: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
18: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. For every you.

0: Citroën Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
1: Někdy se člověk musí otáčet, jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
2: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje masnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu. Na ty nejobtížnější úkoly vyzkoušejte nový Jar Platinum Plus. Odstraňuje až 99% masnoty bez námahy. Jar, nyní k dostání v Albertu.
3: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy, pro ty, kdo si váží opravdové lásky, i ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
4: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.

0: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
1: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Vejce M 30 kusů za 89,90 s kartou Můj Globus. Nebo chlazené kuře kilo za 49,90. Globus.
2: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík kilo za 74,90. Medas med 1200 gramů za 119,90. A kupon se slevou 30% na bílé tvarohy. Kaufland.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
5: Pusti.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: I letos rozdělíme malým hokejistům a hokejistkám 11,5 milionu korun. Kaufland, puky pomáhají.
7: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
8: Třeba tenhle, co mě dostal.
9: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo iTwist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
10: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Espresso Intenso. Tak silné, že jen dvojité je silnější. Edušo, jednoduše dobrá káva.
11: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky.

0: díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
1: Nejde elektřina.
0: Zaplatíme vám novou. Innogy.
2: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
3: Anti-aging? To je minulost. Nivea Cellular Epigenetic Serum s průlomovou látkou Epicelin podporuje dlouhověkost pleti a zlepšuje 10 známek jejího stárnutí. Nová řada Nivea Cellular Epigenetics.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Jihočeský Ajdam plátky u nás za 19,90, Kofola 2 litry za 21,90 a filet z lososa za 28,90. Albert.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: A teď trojitý epet.
8: Ty jsi teda číslo.
7: Jednička ve stabilitě, jako epet.
8: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.
9: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden rajčata Sherry oválná za 24,90 a Fernet Stock za 99,90. Byla.
11: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
12: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
13: Nádobí Fabíne.
12: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
13: Zaručeně lepší vaření pouze na fabíny.cz.
14: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
15: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.
16: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.

0: Citroën Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, maliny Albert za 34,90 a Božkov originál za 119,90. Albert.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Persil za 249 a Jägermeister za 199,90. Byla.
3: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
4: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
5: Mám levnou energii.
4: Protože?
5: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
6: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
7: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
8: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
9: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
7: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.

0: disciplína.
1: To mám rád.
2: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
1: A právem na to mohou být hrdí.
2: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
5: Hustí.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem. Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
7: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den. Lerdamer. Lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
8: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
9: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer. Opravdu chutný.
10: Zlato, co bys dneska chtěla dělat?

0: Tak co? Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
3: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
4: To smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
5: Čeče, makáme cementí!
4: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Chibokol Selection u nás za 124,90, slunečnicový olej Gustonat za 26,90 a filet z lososa za 28,90. Albert.

0: jeden Tic Tac Toe. Otoč a vychutnej si oba.
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Ikonické micelární vody Bioderma. Šetrně čistí pleť od nečistot a make-upu. Nyní v akci 1 plus 1. Inkontinenční kalhotky ID Pens s novým systémem rozvodných drážek pro rychlou absorpci se slevou 15%. Dr. Max.
2: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
3: Datart nákupy.
4: Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
5: Pusti.
3: Datart.
6: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů a salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Je.
9: Řekni heslo.
10: Opávia.
11: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.
12: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu. Na ty nejobtížnější úkoly vyzkoušejte nový Jar Platinum Plus. Odstraňuje až 99% mastnoty bez námahy. Jar, nyní k dostání v Albertu.
13: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na keke čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora. Protože chci.
14: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

0: Dokážeme velké věci, když máme někoho, kdo nám rozumí. Vsaďte na výkon modelů BMW X a objevte nové horizonty. Vybrané modely BMW X nyní s bonusem až 400 000 korun a úrokem 0%. Více informací na bmw.cz.
1: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
2: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
3: Na Vinted může být všechno znova nové.
4: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
3: Ahoj, Sáro.
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
6: Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
7: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek, sametová mléčná pěna, nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
8: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp, poradím, co dál.
9: O2, více ze života.

0: taktů. Otoč a vychutnej si oba.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: Řekni heslo.
3: Opavia.
2: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Belarom zrnková káva za 199,90 a Seco Bianco nebo Rosato za 13,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme ikonické micelární vody Bioderma. Šetrně čistí pleť od nečistot a make-upu. Nyní v akci 1+1. Inkontinenční kalhotky ID Pens s novým systémem rozvodných drážek pro rychlou absorpci se slevou 15%. Dr. Max.
6: Já vím, díky. Vždy perfetto.
7: Vydej se na cestu kolem světa s Globusem Junior pro malé objevitele. Stačí albituška z kouzelného čtení a svět ti začne vyprávět.
8: Brazílie.
7: Zjistí, kde žijí tučňáci i další zajímavá zvířata a co ukrývá egyptská poušť.
8: Cheopsova pyramida.
7: Poznávej svět hravě s Globusy pro menší i větší objevitele od Alby.
9: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu. Na ty nejobtížnější úkoly vyzkoušejte nový Jar Platinum Plus. Odstraňuje až 99% mastnoty bez námahy. Jar nyní k dostání v Albertu.
10: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky.

0: cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. Eta je tu pro všechny.
1: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
2: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
3: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
4: O2. Více ze života.
5: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
6: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. For every you.
7: Dokážeme velké věci, když máme někoho, kdo nám rozumí. Vsaďte na výkon modelů BMW X a objevte nové horizonty. Vybrané modely BMW X nyní s bonusem až 400 000 korun a úrokem 0%. Více informací na bmw.cz.
8: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
9: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
10: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno možné.
11: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Ucpaný nos? Vyzkoušej Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
4: Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Víš co? Už zas mohu...
3: Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
5: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na kiki čas. Ale jak to vlastně začalo? Vstoupila Foodora se slevou 100 korun a udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora. Protože chci.
6: Pořiďte si Redmi Note 17 Pro Max 5G s baterií s až 3denní výdrží. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový výjít již na 599 korun. T-Mobile.
7: Volá vaše nádobí o pomoc?
8: So what?
7: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Odstraňuje odolné nečistoty dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel. Naše číslo jedna.
9: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
10: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
12: Hosti.
11: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
13: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 tisíc korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
14: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií AeroTouch. Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
15: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech na alza.cz.
16: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need.

0: Lepší život společně. Unika. Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
1: Ne, vyprané v Pervolu.
0: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
2: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
3: Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Krásná práce. Kolekce Silvercrest Signature od André Agassiho.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
7: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
8: Pusti.
7: Datart.

Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
1: Hosti.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
0: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
1: Hosti.
0: Datart.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů a salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Do Zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
5: Exotika bez přestupu?
6: Jasně, přestupujeme do plavek!
2: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem, třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
0: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Dobré ráno, Lorenzo. No... Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
8: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
9: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
10: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
11: Tati, co je tohle za auto?
12: Taková moje srdcovka.
13: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
11: Nebo pro tebe, tati.
14: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
15: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisenbank.
16: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné.

0: Chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
1: Od čtvrtka české přílohové brambory na uskladnění 10 kg za 99,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Red Bull vám dává křídla.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz.

0: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
1: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
2: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
3: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
4: O2. Více ze života.

0: otoč a vychutnej si oba.
1: Datart nákupy.
2: Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
3: Pustí.
1: Datart.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Belarom zrnková káva za 199,90. A Seco Bianco nebo Rosato za 13,90.

0: vyplatí.
1: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
2: Huh?

0: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
2: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu. Na ty nejobtížnější úkoly vyzkoušejte nový Jar Platinum Plus. Odstraňuje až 99% mastnoty bez námahy. Jar, nyní k dostání v Albertu.
3: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
4: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere.
5: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
6: Na Vinted může být všechno znova nové.
7: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
6: Ahoj, Sáro.
7: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Je.
9: Řekni heslo.
10: Opavia.
11: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
12: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
13: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
14: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte si ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.

0: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
1: Tady vám nesu něco z datártu.
2: Killerce něco na styling a nechting.
1: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušný budget.
1: Bylo to... úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
5: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
7: Udělám si, co budu chtít já.
8: Okej.

0: Díky, Rogere. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
1: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
2: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
3: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Jihočeské máslo, čtvrt kila za 34,90 s kartou Můj Globus. Nebo sleva až 40% na vybraná plechovková piva. Globus.
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
6: Ani letos na Halloween nesmí chybět. Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
7: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
8: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.
9: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
10: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
11: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
12: Už takhle malý kamínek vám může doslova zničit čelní sklo. Carglassu vám sklo zachráníme.
13: Sklo rychle zcelíme a se správným pojištěním nic neplatíte.
12: Objednejte se včas, nečekejte.
14: Carglass opraví, Carglass vymění.
15: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od fochu rodinný vepřový balík, kilo za 74,90. Medas, med 1200 gramů za 119,90. A kupon se slevou 30% na bílé tvarohy. Kaufland.
16: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
17: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě

0: Exotika bez přestupu.
1: Jasně, přestupujeme do plavek.
2: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
3: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting.
4: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušnej budget.
4: Bylo to... úplně za hubičku.
6: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
7: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
9: Dobrý por. Auwajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
10: Red Bull vám dává křídla.
11: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
12: Umí to lítat?
13: Ne.
12: Máme to teď s sebou?
13: No jasně.
12: Zabírá to hodně místa?
13: Naopak, nabízí.
14: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
15: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
16: Ztráta kolagenu? Objevte Age Absolu vyhlazující sérum. 8000 mikrokuliček a prokolagenní peptid pro dvojnásobnou stimulaci kolagenu. Okamžitý vyplňující efekt. Age Absolu od Uriáš. Vyvinuto dermatologii.
17: Vyzkoušejte prémiovou péči Uriáš Age Absolu a ušetřete 450 korun. Doktor Max.
18: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
19: Pusti.
18: Datart.
20: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
21: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.

0: si pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
2: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
3: No to půjde těžko bez křídel.
2: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
3: Aha, a jak asi?
2: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
3: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
4: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
5: To je hodně nábytku.
6: Sedačky.
5: Třeba ty.
6: Žluté.
7: Wow.
5: A všechno s přehlednými filtry.
6: Rohové.
5: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
8: Už takhle malý kamínek vám může doslova zničit čelní sklo. Carglassu vám sklo zachráníme.
9: Sklo rychle zcelíme a se správným pojištěním nic neplatíte.
8: Objednejte se včas, nečekejte.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Tati, co je tohle za auto?
12: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
11: Nebo pro tebe, tati.
13: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů a salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Askorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 109,90 kuřecí řízky kilo a Božkov tradiční za 119,90. Tesco, počítejte s námi.
3: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
4: Začni den jako šampion.
0: Již ve čtvrtek v Lidlu produkt je Silvercrest. Vakuová svářečka folií za 299,90. Rýžovar za 349,90. A tyčový mixér za 329,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.
0: Oslavit Halloween s fantazií? To se vyplatí. Nikdo neumí Halloween lépe. Od čtvrtka v Lidlu lepka z bombony různé druhy za 149,90 a dětský kostým na Halloween s aplikací za 199,90. Halloween v Lidlu, to se vyplatí.
3: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
6: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
0: Od čtvrtka české přílohové brambory na uskladnění 10 kg za 99,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraní skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel

0: najdete v drogeriích Teta.
1: Hlavní hvězdy na plac.
2: Čau, Esterko.
3: Čau.
4: Co mám teda říkat?
3: Ty jsi, že scénář?
5: Stop! Kde je sakra ten Schulz?
1: Právě volá, že ho napadlo staro divokých prasat.
6: Storáč, zkuste někoho jinýho.
1: A co třeba Jindra? Šampion fantasy ligy. A navíc nevypadá vůbec špatně.
7: Pro všechny sportovní i sázkařské hrdiny je tu Tip Sport.
8: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
9: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
10: E-shop Dr. Max nabízí. Prospan sirup. Usnadňuje vykašlávání a ulevuje od kašle. Nyní s 20% slevou. Sleva až 26% na přípravky GS a Cemio. Na játra extra silný GS Ostropestřec, na klouby Cemio Kamzík. E-shop Dermax.cz.
11: Jdu si dát pauzu.
12: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
13: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
14: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Sledujte své zdraví se Samsung Galaxy Watch 9 za super cenu a s cashbackem navíc.
1: Hosti.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
0: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
1: Hosti.
0: Datart.
3: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžamy se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
5: Dobré ráno, Lorenzo. No... Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
6: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
7: Tak mu řekni, že nebudeme doma.
8: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
0: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
12: Od čtvrtka české přílohové brambory na uskladnění 10 kg za 99,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
14: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky.

0: I ty, kdo by se raději nevážili. Eta je tu pro všechny.
1: Tati, co je tohle za auto?
2: Taková moje srdcovka.
3: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
1: Nebo pro tebe, tati.
4: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
0: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
5: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
6: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
7: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

0: Pančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90 a Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
2: Hosti.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Datart nákupy. Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
2: Hosti.
1: Datart.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání nyní za lepší ceny.
5: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Belarom zrnková káva za 199,90 a Seco Bianco nebo Rosato za 13,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. Okej. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
8: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 14,90 gouda 100 gramů a mandarinky kilo za 27,90. Tesco, počítejte s námi.
9: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
10: Tak mu řekni, že nebudeme doma.
11: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
12: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
14: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
15: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
17: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy.

0: mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. Eta je tu pro všechny.
1: Tati, co je tohle za auto?
2: Taková moje srdcovka.
3: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
1: Nebo pro tebe, tati.
4: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

0: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
1: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Vejce M 30 kusů za 89,90 s kartou Můj Globus. Nebo chlazené kuře kilo za 49,90. Globus.

0: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
4: Někdy se člověk musí otáčet, jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík kilo za 74,90. Medas med 1200 gramů za 119,90 a kupon se slevou 30% na bílé tvarohy. Kaufland.
6: Ani letos na Halloween nesmí chybět. Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
7: Úrok klesl na 3,75.
8: Cože?
7: Je. Petře Vlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
8: Cože?
7: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
8: Tohle až uvidíš, lepejš!
9: Tik tak tu.

0: receptů. Otoč a vychutnej si oba.
1: I letos rozdělíme malým hokejistům a hokejistkám 11,5 milionu korun. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
3: Třeba tenhle, co mě dostal.
4: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušnej budget.
4: Bylo to...
6: úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
8: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
9: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
10: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.
11: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
12: Na první kolo jsem chvíli šetřil. Skládalo se. Já po prvním kopci taky. Na druhý jsem šetřil díl. Ale pak už to jelo. Táhlo mě to nahoru. Tak jsem přesedlal na silničku. A teď nás chce jezdit víc.
13: Takže elektrokolo.
14: A jaký je váš spořící cíl? Je normální chtít víc a víš. Raiffeisen Bank. Spořte výhodně se sazbou až 4,2% ročně na našem spořícím účtu.
15: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno.

0: oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
2: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď brambory za 9,90 anebo špalíček z vepřové pečeně jen za 74,90. Billa.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
1: Tak mu řekni, že nebudeme doma.
2: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Sledujte své zdraví se Samsung Galaxy Watch 9 za super cenu a s cashbackem navíc.
4: Hosti.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
3: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
4: Hosti.
3: Datart.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
8: Začni den jako šampion.
9: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Silvercrest. Vakuová svářečka folií za 299,90. Rýžovar za 349,90. A tyčový mixér za 329,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
11: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
12: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
13: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, podbarevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraní skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.
14: Tati, co je tohle za auto?
15: Taková moje srdcovka.
16: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
14: Nebo pro tebe, tati.
17: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
18: Tohle je Galen, zakladatel výzkumu jater, na kterého vědci navazovali 1800 let v procesu poznání. Lagosa s účinnou látkou Silimarin podporuje léčbu při nahromadění tuku v játrech v důsledku nesprávného životního stylu, také při poškození jater alkoholem, léky nebo otravou houbami. Lagosa, vaše játra pod ochranou sil přírody a vědy.
19: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybrání.

0: vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Red Bull vám dává křídla.
2: Oslavit Halloween s fantazií? To se vyplatí. Nikdo neumí Halloween lépe. Od čtvrtka v Lidlu lepka z bombony různé druhy za 149,90. A dětský kostým na Halloween s aplikací za 199,90. Halloween v Lidlu. To se vyplatí.
3: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
4: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
5: All right, state your name and power.
6: I am the Waffler. With my griddle of justice, I bash the enemy in the head, or I burn them like so.
7: Next.
8: Hi, I am Pencilhead.
9: And I am son of Pencilhead.
8: We erase crime.
7: 2 generations of...
8: Right.
7: Yes, thank you.
10: I'd say there's potential.

0: výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
2: Hustí.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžamy se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty.

0: prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
2: Hustí.
1: Datart.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
4: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
5: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
6: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
8: Já vím, díky. Vždy perfetto.
9: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
10: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt Probio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte Probio 2 od mlékárny Kunín.
11: Exotika bez přestupu?
12: Jasně, přestupujeme do plavek!
13: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem, třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
14: Má to křídla?
15: Samá voda.
14: Ale je to nad námi.
15: Ano.
14: Tak je to nebe.
15: Trošku níž.
3: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.
16: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
17: Dotkněte se zábavy. S mluvícím tablíkem Kvído si děti poslechnou písničky a zvuky zvířat.
18: Prase chrochtá.
17: Objeví české pohádky i říkanky, sestaví mluvící pucle a vyzkouší si kvízy.
19: Ukaž kluka na houpačce.
17: Užijte si zábavu i objevování s Kvído mluvícím tablíkem od Alby.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
1: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
5: Slevomat má právě teď extra slevy na

0: Stovky zážitků. Vypojďte stres v sauně. Potěšte chuťové pohárky. Nebo rozjeďte pořádnou akci, ať máte zase o čem vyprávět. Vyberte si zážitek s extra slevou a rezervujte ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
2: Hustí.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Datart nákupy. Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
2: Hustí.
1: Datart.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání nyní za lepší ceny.
5: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů a salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
8: Tak mu řekni, že nebudeme doma.
9: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.

0: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Nyní s Clubcard veškeré oblečení, obuv a doplňky FNF o 25% výhodněji. Tesco, počítejte s námi.
2: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisenbank.
3: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
4: Tati, co je tohle za auto?
5: Taková moje srdcovka.
6: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
4: Nebo pro tebe, tati.
7: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
8: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
9: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
13: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.

0: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
4: Někdy se člověk musí otáčet, jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
5: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
6: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Jihočeské máslo, čtvrt kila za 34,90 s kartou Můj Globus. Nebo sleva až 40% na vybraná plechovková piva. Globus.
7: Úrok klesl na 3,75.
8: Cože?
7: Je. Petře Vlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
8: Cože?
7: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
8: Tohle až uvidíš, lepejš!
9: Ani letos na Halloween nesmí chybět. Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Sledujte své zdraví se Samsung Galaxy Watch 9 za super cenu a s cashbackem navíc.
11: Hosti.
10: Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík, kilo za 74,90. Medas, med 12 gramů za 119,90. A kupon se slevou 30% na bílé tvarohy. Kaufland.

0: tic-tac-tů. Otoč a vychutnej si oba.
1: Na první kolo jsem chvíli šetřil.
2: Skládalo se.
1: Já po prvním kopci taky. Na druhý jsem šetřil díl. Ale pak už to jelo. Táhlo mě to nahoru. Tak jsem přesedlal na silničku. A teď nás chce jezdit víc.
3: Takže elektrokolo.
4: A jaký je váš spořící cíl? Je normální chtít víc a víš. Raiffeisen Bank. Spořte výhodně se sazbou až 4,2% ročně na našem spořícím účtu.
5: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
6: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
7: Cože?
6: 3,75%! Zonky, lidé lidem.
8: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
9: I letos rozdělíme malým hokejistům a hokejistkám 11,5 milionu korun. Kaufland. Puky pomáhají.
10: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
11: Třeba tenhle, co mě dostal.
12: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matony Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matony Vision. Život v plném rozlišení.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Philips OneBlade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. OneBlade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips OneBlade.
15: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.
16: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.

0: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
4: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
5: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým Jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný Jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu. Na ty nejobtížnější úkoly vyzkoušejte nový Jar Platinum Plus. Odstraňuje až 99% masnoty bez námahy. Jar, nyní k dostání v Albertu.
6: Česku chybí vitamín D. Málo slunce způsobuje, že máme nedostatek vitamínu D. Řešení? Jedna tobolka Vigantol Vitu je jako 45 minut na slunci. Pro vaši imunitu, kosti a svaly. Ať vás síla vitamínu D provází. Vigantol Vit. Vitamín D číslo 1 v Evropě. Vigantol Vit.
7: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.

0: Takže vás nesvědí hlava?
1: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
2: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na keke čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora. Protože chci.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
5: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
6: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko.
7: Home office. Odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
8: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
9: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky zážitků. Vypojďte stres v sauně. Potěšte chuťové pohárky. Nebo rozjeďte pořádnou akci, ať máte zase o čem vyprávět. Vyberte si zážitek s extra slevou a rezervujte ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
10: Tíží vás kondicionér, balzám Pantene pro ošetření bez zatížení. Denní dávka zdraví pro vaše vlasy, tak lehký, že ho nemusíte oplachovat. Složení pro V se rychle vstřebává a ošetřuje bez zatížení. Už žádná mastnota ani zatížení. Můžete ho používat při každém mytí. Lehký balzám Pantene. Zákazníci ho milují, vy budete také. Pantene.
11: Tady je tričko s odvěkými skvrnami.
12: Destructo skvrnum!
13: Freshissimo! Ferum intensum!
11: A je to. Není to zas tak špatné.
14: Nechcete vyzkoušet nový Ariel Ultra Power Bot? Je větší a obsahuje odstraňovač skvrn. Tak a je to. Žádná kouzla. Jen jeden Ariel Ultra Power Bot. Vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
15: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
17: Tady vám nesu něco z Datártu, killerce něco na styling a nechting a tobě jsem koupil vysavač na drobky.
18: Asi slušnej budget.
17: Bylo to...
19: úplně za hubičku.
2: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.

0: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
4: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Vejce M 30 kusů za 89,90 s kartou Můj Globus. Nebo chlazené kuře kilo za 49,90. Globus.
5: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo iTwist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
6: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
8: Hustí.
7: Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Úrok klesl na 3,75.
10: Cože?
9: Je. Tetřev Hlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
10: Cože?
9: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
10: Tohle až uvidíš, lepejš!
11: Letos na Halloween nesmí chybět.
12: Taky!
11: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
13: I letos rozdělíme malým hokejistům a hokejistkám 11,5 milionu korun. Kaufland. Puky pomáhají.
14: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
15: Třeba tenhle. Co mě dostal.
16: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Na první kolo jsem chvíli šetřil.
18: Skládalo se.
17: Já po prvním kopci taky.
18: Na druhý jsem šetřil díl.
17: Ale pak už to jelo.
18: Táhlo mě to nahoru. Tak jsem přesedlal na silničku. A teď nás chce jezdit víc.
19: Takže elektrokolo.
20: A jaký je váš spořící cíl? Je normální chtít víc a víš. Raiffeisen Bank. Spořte výhodně se sazbou až 4,2% ročně na našem spořícím účtu.
21: Když máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál z Tesori d'Oriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesori d'Oriente. Vyzkoušejte také novou Aviváž s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
22: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision, obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
23: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti.

0: ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.
1: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
2: Nádobí Fabíne.
1: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
3: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
5: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, 0 starostí. Philips One Blade.
6: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
7: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Crema Strong. Vypadá jemně, nakopne pěkně. Edušo, jednoduše dobrá káva. I got, you got, we got everybody.

0: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
1: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting.
2: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
2: Bylo to... úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
5: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
9: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
10: Hustí.
9: Datart.
11: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
12: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání.

0: Podávání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blenda Dent. Okus více ze života.
1: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Jihočeské máslo, čtvrt kila za 34,90 s kartou Můj Globus. Nebo sleva až 40% na vybraná plechovková piva. Globus.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík, kilo za 74,90. Medas, med 1200 gramů za 119,90. A kupon se slevou 30% na bílé tvarohy. Kaufland.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Citroën Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
6: Tíží vás kondicionér? Balzám Pantene pro ošetření bez zatížení. Denní dávka zdraví pro vaše vlasy. Tak lehký, že ho nemusíte oplachovat. Složení pro V se rychle vstřebává a ošetřuje bez zatížení. Už žádná mastnota ani zatížení. Můžete ho používat při každém mytí. Lehký balzám Pantene. Zákazníci ho milují, vy budete také. Pantene.
7: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. OneBlade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips OneBlade.
8: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky zážitků. Vypojďte stres v sauně. Potěšte chuťové pohárky. Nebo rozjeďte pořádnou akci, ať máte zase o čem vyprávět. Vyberte si zážitek s extra slevou a rezervujte ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
9: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
10: Taky!
9: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
11: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, whoa. Move fast, move slow. Catch me on a roll. Come say hello. Lepší život společně. Unika.
12: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
13: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.

0: Bile je úrodička, jak má být.
1: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
0: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.

0: taktů. Otoč a vychutnej si oba. Nice Price Combo, teď už super kombo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Je. Yeah.
2: Řekni heslo.
3: Opavia.
2: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Belarom zrnková káva za 199,90 a Seco Bianco nebo Rosato za 13,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Já vím, díky. DeLonghi, vždy perfetto.
6: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
7: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
8: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
9: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
10: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
11: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
12: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
13: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
14: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu. Na ty nejobtížnější úkoly vyzkoušejte nový Jar Platinum Plus. Odstraňuje až 99% masnoty bez námahy. Jar, nyní k dostání v Albertu.
15: Dokážeme velké věci, když máme někoho, kdo nám rozumí. Vsaďte na výkon modelů BMW X a objevte nové horizonty.

0: plné modely BMW X, nyní s bonusem až 400 000 korun a úrokem 0%. Více informací na bmw.cz.
1: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
2: O2. Více ze života.
3: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno možné.
4: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscillocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscillocoxinem.
1: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Vejce M 30 kusů za 89,90 s kartou Můj Globus. Nebo chlazené kuře kilo za 49,90. Globus.
2: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
3: I letos rozdělíme malým hokejistům a hokejistkám 11,5 milionu korun. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
5: Třeba tenhle se mi dostal.
6: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
7: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
8: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Espresso Intenso. Tak silné, že jen dvojité je silnější. Edušo.

0: Jednoduše dobrá káva.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: A teď rychlovka. Máš iPad, takže...
3: Mám levnou energii.
2: Protože...
3: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
4: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
5: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
6: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
7: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
5: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
7: Disciplína. To mám rád.
5: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
7: A právem na to mohou být hrdí.
5: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
10: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. Šest aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
11: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision, obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision, život v plném rozlišení.
12: Tady vám nesu něco z datártu, killerce něco na styling a nechting a tobě jsem koupil vysavač na drobky.
13: Asi slušnej budget.
12: Bylo to...
14: úplně za hubičku.
15: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Lerdamer, lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
1: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
2: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer, opravdu chutný.
3: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
4: Mé oči vyprávějí můj příběh, ne můj věk. Nivea Cellular Epigenetics oční sérum s kryotechnologií. Okamžitě chladí, redukuje otoky a zlepšuje 4 známky stárnutí očního okolí. Nová řada Nivea Cellular Epigenetics.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Lavaca zrnková káva za 399,90 a Švartou džem koupí 2 kusů za 59,95 za kus. Bila.
6: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, maliny Albert za 34,90 a Božkov originál za 119,90. Albert.
3: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
4: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Jihočeské máslo, čtvrt kila za 34,90 s kartou Můj Globus. Nebo sleva až 40% na vybraná plechovková piva. Globus.
5: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.

0: I letos rozdělíme malým hokejistům a hokejistkám 11,5 milionu korun. Kaufland. Puky pomáhají.
1: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
2: Třeba tenhle, co mě dostal.
3: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
4: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
5: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
3: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
5: Disciplína. To mám rád.
3: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
5: A právem na to mohou být hrdí.
3: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Crema Strong. Vypadá jemně, nakopne pěkně. Edušo. Jednoduše dobrá káva.
8: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden rajčata Sherry oválná za 24,90 a Fernet Stock za 99,90. Byla.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Kuřecí prsní řízky za 99,90 a podestýlková vejce M v Bila klubu za 29,90. Bila.
2: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+ pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
3: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
4: Chcete trávit podzim takto? Nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem. Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
5: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
6: Asi slušnej budget.
5: Bylo to...
7: Úplně za hubičku.
8: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
9: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
10: Mám levnou energii.
9: Protože?
10: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
11: Správně, s iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad, život s lepší energií.
12: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail. Okamžik. Matony Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matony Vision. Život v plném rozlišení.
13: Dobrý den.
14: Dobrý den. Lerdamer. Lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
13: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
14: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer. Opravdu chutný.
15: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte. Čiboko.

Smart Selection u nás za 124,90, slunečnicový olej Gustonat za 26,90 a filet z lososa za 28,90. Albert.

Mike.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Volá vaše nádobí o pomoc?
3: So what?
2: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Odstraňuje odolné nečistoty dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel. Naše číslo jedna.
4: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
5: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
6: Ne, vyprané v Pervolu.
5: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
7: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, whoa. Move fast, move slow. Catch me on a roll. Come say hello. Lepší život společně. Unika.
8: Ahoj, zlatíčko. Stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
9: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií AeroTouch. Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
10: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech na alza.cz.
11: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
12: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
13: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
14: Asi slušnej budget.
13: Bylo to... úplně za hubičku.
15: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
16: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
17: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla.

0: Pan Jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu. Na ty nejobtížnější úkoly vyzkoušejte nový Jar Platinum Plus. Odstraňuje až 99% masnoty bez námahy. Jar, nyní k dostání v Albertu.
1: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
3: Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Krásná práce. Kolekce Silvercrest Signature od André Agassiho.
4: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
5: Hustí.
4: Datart.
6: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
7: Cože?
6: 3,75%! Zonky. Lidé lidem.
8: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
9: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B.

0: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt Probio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte Probio 2 od mlékárny Kunín.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penalti.
6: Už nespadne, když paříme s klukama.
1: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
7: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
8: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Sledujte své zdraví se Samsung Galaxy Watch 9 za super cenu a s cashbackem navíc.
10: Pusti.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Pořiďte si Redmi Note 17 Pro Max 5G s baterií s až 3 denní výdrží, se slevou a bonusem.

0: vás při odkupu vašeho telefonu může nový výjít již na 599 korun. T-Mobile.
1: Ucpaný nos? Vyzkoušej Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
2: Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Víš co? Už zas mohu...
1: Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
3: Je.
1: Řekni heslo.
3: Opavia.
4: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
5: Datart nákupy. Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
6: Pustí.
5: Datart.
7: Volá vaše nádobí o pomoc?
8: So what?
7: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Odstraňuje odolné nečistoty dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel. Naše číslo jedna.
9: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
10: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
11: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
12: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky zážitků. Vypojďte stres v sauně. Potěšte chuťové pohárky. Nebo rozjeďte pořádnou akci, ať máte zase o čem vyprávět. Vyberte si zážitek s extra slevou a rezervujte ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
0: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
15: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
16: Co?
15: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
17: Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Krásná práce. Kolekce Silvercrest Signature od André Agassiho.